Noc plná devadesátek.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.

nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem

0: hlasitě bravá.
1: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

Radio MB. Určujeme rytmus v bolce.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.
5: Hej.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil si vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Páteční ráno, ano, konečně je to tady, konečně je tady pátek. Hned dvakrát mi to někdo cestou do rádia řekl, konečně pátek. A příští týden nám to všechno, přátelé, začne. Mnohým skončí dovolená, mnohým skončí prázdniny, ten režim, do kterého budeme muset zase naskočit. Těšíte se na to? No, nevím, no. Každopádně, za chvilku začne i dopolední rozjezd už za 5 minut a do té doby třeba ještě Farao, krásné ráno.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: a dub. Jednoduchý. 9 hodin 5 minut. A dneska máme 28. srpna, svátek slaví Augustín a já bych chtěl všechny Augustíny pozdravit, hlavně ty, kteří už dnes ráno vstali, protože podle mě existují dva typy lidí, ti, kteří se ráno probudí a ti, kteří ještě 10 minut vyjednávají sami se sebou, jestli opravdu musí, to jsem často i já. A pokud máte dnes v kalendáři Augustína nebo někoho takového, nezapomeň tomu popřát. A jestli žádného neznáte, nevadí, můžete si dnes někoho takového třeba adoptovat. Jo, třeba kolegu, který vypadá, že by kafe potřeboval víc než vy, buďte na něj hodný a třeba mu ho udělejte. Dopolední rozjezd je tady.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Rimini Project jsme si hráli v dopoledním rozjezdu, máme 9:45, no a věřte, že od pondělí bude v Mladé Boleslavi opět průjezdná křižovatka u Podlázek ve všech směrech. Na Ptácké ovšem bude dále v této lokalitě řízena doprava kyvadlově, protože bude pokračovat během celého podzimu výstavba nového chodníku pod svahem podél levé strany Ptácké od křižovatky ve směru k ulici Vrokli. Uzavřený nebude celý úsek, ale semafory řízený úsek v délce 250 metrů se bude postupně posouvat v závislosti na průběhu stavby, tak na to pamatujte. My si dáme rybičky s Markem Ztraceným, za chvilku třeba No Mercy nebo DJ Bobo.

vypadá jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

hezké dopoledne. Včera fotbal, myslím, skvělej, co říkáte. Málem naprosto dokonalej. No to kdyby ještě Hradec Králové skolil Panathinaikos. Škoda. Ale Plzeň a Jablonec postupují do evropské, potažmo konferenční ligy. Také v Evropě tedy budeme mít 4 celky letos. Své soupeře v lize mistrů zná Slavia, no zejména zápas na Bayernu bude asi těžký oříšek. Ale může to být krásný výlet. Doma Arsenal taky těžký, no tam lehkých soupeřů nebylo, to je jasný. Dnes se bude losovat právě evropská a také konferenční liga. No prostě fotbálku bude dost, přátelé, bude na co koukat. Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
2: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
2: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

Posloucháte Mladoboleslavské Radio MB. Před příchodem studené fronty bude do Česka dnes proudit velmi teplý vzduch. Na mnoha místech tak měřící stanice zaznamenají tropický den. Jižní proudění ale nad naše území přinese také saharský prach, který může teploty snížit. Během dne a noci na sobotu ho z atmosféry postupně vymíjí déšť a bouřky. Dnes bude zpočátku tedy skoro jasno až polojasno, odpoledne větší oblačnost a v Čechách postupně od západu bouřky, i silné nebo velmi silné, bacha na to. Měřit budeme 27 až 31, nejtepleji bude na Moravě, tam to vypadá až na 33 stupňů. Radio MB.

3 minut, tohle byly Passion Fruit na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. Blíží se 10. hodina a je pátek, konečně pátek, můžeme to tedy trochu odlehčit, protože všechno je tak nějak veselejší, můžeme si zahrát i řekněme takový 90-kový estrogen pop. Tedy hudbu stvořenou čistě pro vyvolání hromadného pláče. A já jsou tu náctiletých dívek. Jo, to jsou oni. Lunatic!

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

28. srpna, no není už to tak daleko, už to je naopak velmi blízko, 7. narozeniny Rádia MB. Tak nějak tady o tom celý rok průběžně mluvíme a ono už je to vlastně tak moc blízko, že už vás skoro cítíme. Doufáme, že se potkáme 14. listopadu v Bezně na Mladoboleslavsku. Z Mladé Boleslavy je to, co by kamenem dohodil 12 minut cesty. Z Mělnická vlastně také velmi blízko. Já doufám, že si uděláte čas a že si to s námi 14. listopadu právě v kulturním domě v Bezně užijete. Bude to večer plný skvělé hudby. Dorazí 5 kapel, to jsme tam ještě neměli, přátelé. Alchymie, Green Day Revival, to znamená, že vážně velké pecky tam budou znít. Také dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Jakub Děkan se svým bandem a v neposlední řadě Pekař. Není to všechno, chystáme toho pro vás samozřejmě mnohem více. Soutěže a zábavu, občerstvení, bohatou tombolu, velmi bohatou tombolu, narozeninovou show a jak už jsem říkal, živou hudbu, která bude stát za to. Lupeny jsou za velmi příznivou cenu, 350 korun za tento, řekněme, skvělý velký hudební minifestival. 350 kaček, no řekněte sami. www.ticketlife.cz, právě tam Lupeny najdete, tak se tam podívejte, případně je berte úplně pro všechny a těšte se s námi. Ano, Pekař právě teď na Rádiu MB také se chystá právě do Bezna.

0: dělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

Co si o magické lásce právě teď na rádiu MB, my se ale teď budeme věnovat trošku něčemu jinému, hokeji, no protože hokejisté Mladé Boleslavy včera vyhráli přípravné utkání v Kolíně a to 4-3 po prodloužení. Ještě tři přípravné zápasy čekají na bruslaře 4. září na ledě Slovanu. Potom bude představení kádru a dresů v obchodním centru Olympia. O tom se mimochodem dočtete už teď na našem webu radiomb.cz. 8. září Bolka přivítá Litvínov a 10. září Kladno. No a 16. září první extraligové utkání na ledě Českých Budějovic. Konečně hokej. No, více informací tedy na našem webu právě teď. Vojta Drahokoupil nám bude zpívat. Hezké dopo. Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: aplikace Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Manic Monday, tak to byli The Bangles na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. Dneska je také mezinárodní noc pro netopíry. A přiznejme si, že netopír má oproti nám jednu zásadní výhodu. Může celý den spát a večer vyrazit ven, aniž by mu někdo řekl, ty zase ponocuješ. Takže jestli jste dnes ráno vstávali s pocitem, že byste nejradši viseli hlavou dolů a celý den nic nedělali, tak vězte, že je to vlastně takový velmi netopíří přístup. No a mimochodem, netopíři jsou pro přírodu dost užiteční. Teď se o nich hodně psalo a mluvilo, ale pokud dnes večer nějakého uvidíte, žádná panika, on vás pravděpodobně taky nechce sníst, jen si jde po svém a hledá něco k večeři. Prostě loví hmyz, no. A my také letíme dál, lovíme další muziku. Krásné páteční dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Také v pátek 28. srpna si do uší dáváte Rádio MB. No a přátelé, nejbohatší Češi letos ještě více bohatnou. Na prvním místě žebříčku je podle časopisu Euro stejně jako loni Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský. No, to je 432 miliard korun. Oba od loňska zbohatli výrazně. Strnad o 140 miliard a Křetínský o 152 miliard korun. To je prostě jízda. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejíž majetek činí 385 miliard korun. Co bych dodal? No, představuju si ten majetek v řádech stovek miliard. Jak mám na zahradě letadla, jak mám vily různě po světě nakoupené, no je to prostě nepoměrno s námi obyčejnými smrtelníky. Ale prachy nejsou všechno, víme? Víme, tady je Garcia.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Za 10 minut tu bude 11. hodina, my se podíváme na dnešní počasí.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Máme polojasno, odpoledne už čekejme větší obláčnost a v Čechách postupně od západu bouřky, i silné nebo velmi silné. Třeba extrémní bouřky mají být zejména na jihu Čech, ale uvidíme, kam přesně to zatočí. Teploty nejvyšší pro dnešek 27 až 31, na Moravě až 33.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Na rádiu MB celkem pravidelně sexujeme s kapelou Erotic. Krásné dopoledne, 5 minut po 11. hodině. Je tady konečně pátek, ten krásný den, kdy člověk přijde do práce a už vlastně myslí na to, co bude dělat po práci. A dnešek je navíc poslední srpnový pátek, takže před námi poslední prázdninový víkend, než začne září a děti se nám vrátí do školy, určitě se těší. Takže dnešní úkol je jednoduchý, přežít dopoledne, nechat si něco hezkého na odpoledne a večer si připomenout, že pondělí je ještě daleko. Věřit tomu.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Sledujeme samozřejmě, co se děje v Bolce. Můžeme se v rychlosti podívat na webradiomb.cz. Tam se dočtete o tom, že bruslaři míří do Olympie a fanoušky čeká představení týmu a také uvidíte nové dresy. Je toho víc. Podívejte se na webradiomb.cz. Pokud se podíváme na web města, tak se dozvíme, že od 30. srpna nastávají změny v jízdních řádech meziměstských autobusových linek v Mladé Boleslavi. A také je tam článek o tom, že mladoboleslavští strážníci městské policie zadrželi muže, po kterém pátrala policie. Tak to jsou nejnovější zprávy z našeho regionu. Samozřejmě skvělá bude i další muzika, kterou pro vás mám. Přesný čas 11 hodin 12 minut. Vy posloucháte páteční dopolední rozjezd.
1: Radio MB. Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: S ním přichází krásná stará pranostika. Co srpe neuvaří, to už září nedosmaží. A to je podle mě přesný popis posledního týdne prázdnin. Srpen už se snaží všechno stihnout, koupání, dovolenou, grilovačky, výlety, festivaly, a září pak přijde s výrazem, tak co? Hotovo? Takže pokud jste letos ještě nestihli něco, co jste si slíbili, máte poslední šanci. Dnes je celkem hezky, než tedy přijde nějaká ta pořádná bořina. A jestli už jste všechno stihli, gratulujeme, jste oficiálně připraveni na září, tedy skoro.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus.

dopoledne velký pozor, v Mladé Boleslavi řádí viroza, tedy v kádru fotbalistů Mladé Boleslavi. Také ligový duel mezi Bohemians a Mladou Boleslaví byl právě z tohoto důvodu odložen. FKčko informovalo o tom, že tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Takže na jaké zápasy se o víkendu můžeme těšit? Zítra Pardubice přivítají Artis Brno, Zbrojovka Brno vyzve Zlín, Baník Ostrava přivítá Sigmu Olomouc, no a v neděli se budou hrát 4 zápasy. Liberec hostí Hradec Králové, velmi zajímavé utkání. Plzeň přivítá Slovácko, do Teplic se vyrazí Jablonec, no a pozor, v neděli večer ve 20 hodin velké derby Sparta Slavia. Zase se to bude v Česku všechno dělit na 2 nesmiřitelné tábory, tak ať lepší vyhraje a moc se nehádejte. Radio MB. Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: Vánoce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Vypni hlavu.

hezký pátek, vstupenky na 7. narozeniny Rádia MB v kulturním domě pomalu, ale jistě mizí. Doufáme, že už máte ty svoje. 14. listopadu v Bezně vystoupí Alchymie. Jakub Děkan se svým bandem Green Day Revival, Pekař a také Luboš Odháněl s kapelou Vix. Můžete se ale také těšit na občerstvení, soutěže a zábavu, na dárky pro vás, na velmi bohatou tombolu a celou narozeninovou show. Máte už své vstupenky? Zavítejte na www.ticketlive.cz, najděte si 7. narozeniny Rádia MB a mějte to posichrované. Ten pátek budete mít ještě krásnější. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Oh, oh, oh. Yeah.

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kotlíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

jak děravý mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: se podívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB. This one goes out to the one I love.

0: Jídelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Pádem zdravím od našeho mikrofonu. Od mikrofonu Rádia MB s odpoledním úletem. Moje jméno je Luky, no a pro vás jsem tu opět do 16. Klasika, znáte to. No a dneska si dáme velké finále tohoto pracovního týdne, takže pojďme si to společně pěkně užít. Počasí nám přeje, i když meteorologové opět varují před bouřkami ve středočeském kraji, do kterého zapadáme teda i my samozřejmě. Tak uvidíme, jestli odpoledne nějaké ty bouřky skutečně dorazí. Každopádně ale zítra už to má být opět v pohodě. Teploty mezi 24 a 27 stupni, takže to bude úplně v pohodě. No a my se do toho jdeme, kamarádi, pustit. Pondělí jsme si začali náš pracovní týden modlitbou za pátek. No a evidentně jste se modlili, protože pátek je tady, kamarádi. No a my už si tuhletu modlitbu od Marka Ztraceného, tedy modlitbu za pátek, dáme za odměnu, že jsme to tak hezky zvládli. Takže zůstavejte s námi, my jsme Rádio MB a jdeme si udělat ten pátek o něco hezčí. Takže Marek Ztracený, modlitba za pátek.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: 28. srpen je jeden z posledních srpnových dnů, no a radost z toho mají především rodiče, protože děti už se v úterý, tedy 1. září, vrací do školních lavic, takže já myslím, že rodiče budou o tomto víkendu už předběžně oslavovat. No a dneska tuhletu radost můžete zkombinovat s červeným vínem, protože právě dnes tu máme Národní den červeného vína, takže klidně si lahvinku odevřete a pokud doma nebo někde v okolí máte Augustína, otevřete si rovnou lahve 2, protože Augustínové dneska slaví svůj svátek, takže od Rádia MB jim letí samozřejmě gratulace. Vy si užívejte páteční odpoledne, užívejte si muziku. No a když už tu máme ten Národní den červeného vína, tak si jedno dáme i tady u nás na Rádiu MB a budou to Mladoboleslavský Seven, jejich červený víno. Mimochodem na kapelu Seven se můžete těšit taky už je příští víkend, tedy 5. září na krásné louce, kde vystoupí v rámci Septemberfestu, tak určitě doražte. No a teď už spěchejte pro vývrtku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz.

0: O mě se ví, že já ty remixy mám prostě rád. Tohle byl další od Celine Dion, The Power of Love remix roku 2025. No tak já doufám, že už jste dali na moji radu, že jste si otevřeli nějakou tu lahvinku a i když ne třeba červený víno, tak cokoliv jinýho, co máte rádi, protože před námi je pátek, před námi je víkend a to je důvod k oslavě. Tenhle víkend je poslední srpnový, co se týká valečovského léta, tak tam si dneska dáme pauzu. Pokračovat budeme až ten příští, ale pokud chcete vyrazit za písničkou, tak můžete už zítra na letní scénu Michalovické Putny, protože tam budeme taky zavírat sezónu s kapelou KTO, tedy Kamarádi táborových ohňů. Tak pokud máte rádi romantiku a kytary, tak rozhodně doražte. Teď už sem k nám do playlistu dorazil Jakub Děkan, který mimo jiné dorazí taky už 14. listopadu do Kulturního domě v Bezně, kde společně oslavíme svoje 7. narozeniny. Tedy 7. narozeniny Rádia MB společně s Kubou Děkanem se můžete těšit taky na Pekaře, kapelu Alchymie, Luboše Odháněla, Swix, no a samozřejmě taky Green Day Revival. Lupeny můžete kupovat na portále Ticket Life, pokud už tedy ty svoje nemáte. No a těšit se můžete už společně s námi. V tuhle chvíli ale tedy Jakub Děkan a jeho srdcovka, jeho děda. Tak tady to je a vy mějte pohodovej pátek.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Budeš první, to zní krásně. Hráli jsme si kapelu Crossband, hezké odpoledne, teď už posloucháte Hodinu s Romanem. Tak jaká u vás? Všechno v pohodě, všechno dobrý? Já věřím, že jo, vždyť je pátek. Vězte, že co srpen neuvaří, to už září nedosmaží. Co budu vařit já právě v této hodině? Gabry Ponte, ATC, Opět a Radeček. No prostě skvělá muzika, včetně devadesátek, které my milujeme. Doufáme, že i vy. Pojďme si to dnešní odpoledne společně užívat. Před malou chvílí mi přišla do chatu na našem webu velmi příjemná zpráva. Psal nám Honza, že si právě koupil své dvě vstupenky na narozeniny Rádia MV. Přátelé, pokud také zavítáte na www.ticketlife.cz a najdete si 7. narozeniny, které budeme slavit v kulturním domě Bezno v listopadu, klidně se mi také pochlubte, tohle mi napište do našeho chatu, že už své lupeny máte, protože mě to vždycky moc potěší, když vím, že se tam všichni potkáme. No a když jsme u toho, tak věřte, že v listopadu v Bezně vystoupí Alchymie, Green Day Revival, Jakub Děkan se svým bandem kapela Pekař a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Tohle bude velká jízda. No a právě lupeny jsou za hubičku. 350 kaček. Hezké odpoledne.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Rádio MB. Zapni a neřeš. Někdy hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, konc

se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás. Radio MB.

0: Pěkné odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. No tento týden na Mladoboleslavsku, co se týká kulturních akcí, není přeci jen tak nabitý. Ale příští týden to si to teda pořádně vynahradíme. My, rádiáci, tedy já a Luky, vyrazíme zítra odehrát další svatbu, tentokrát na Litoměřicko, pokud se nepletu, nebo Ústecko, to je jedno. Každopádně je to jedna z posledních svateb, co nás letos čeká. Moc se na to těšíme, takže zdravíme budoucí nevěstu, budoucího ženicha, pokud nás třeba poslouchají. O tom, že hrajeme a moderujeme svatby, se dočtete na našem webu radiomb.cz, sekce svatby. No a k tomu příštímu týdnu, že to bude vážně jízda, přátelé, v Bolce se uskuteční třeba akce Pohneme Mladou Boleslaví a Mladoboleslavském. Bude to ve středu 2. a ve čtvrtek 3. září na městském stadionu. 4. září bude konečně zase pokračovat valečovské léto. Tentokrát se těšte na kapely Vohnout a Mňága a Žďorb. 5. září, no, Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého parku, v Bolce Septemberfest a nebo dětský skanzen Altamira v Kosmonosích se právě v sobotu opět otevře veřejnosti. Bude tam festival dětské experimentální archeologie. 5. září bude také představení týmu BK Mladá Boleslav v Olympii, bude tam živý podcast, uvidíme nové dresy. No a 6. září se můžeme těšit na Josima běh městem. Takže v pátek a v sobotu si to všechno pořádně užijeme. Pokud to třeba někde trošku přeženeme, tak to právě 6. září můžeme vyběhat. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi.

0: Kriste, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Rádio MB.

Poucháte Rádio MB a stále ještě hodinu s Romanem. Pokud jste třeba plánovali, že pojedete o víkendu podpořit fotbalisty Mladé Boleslavy na hřiště Bohemky, tak už to neplánujte, zrušte tyhle plány. V kádru FKčka totiž řádí viróza, no a utkání bylo odloženo. Budou se hrát ovšem i další velmi zajímavé zápasy, co se týká toho šestého kola, tak já bych zmínil třeba utkání Liberec Hradec Králové, to se bude hrát v neděli v 15 hodin. No a hlavně v neděli ve 20 hodin Sparta Slavia. Duel dvou nesmiřitelných rivalů, vůbec nevím, co od tohoto zápasu očekávat. Sparta hraje poslední dobou velmi dobře, Slavia začala ligu také skvěle, ale teď přišlo zaváhání a také bookmakeri si vůbec neví rady. Je to naprosto vyrovnané. Sparta kurz 2,62 a Slavia kurz 2,64. Remíza 3,52. Aneb může to dopadnout úplně jakkoliv, rozhodovat budou maličkosti, třeba i červená karta, známe to dobře. No těším se na ten zápas a doufám, že se bude hrát dobrý fotbal, že se nebude mluvit o rozhodčím a o tom, co se dělo kolem, ale o tom, že se hodně hrálo a že se na to prostě dalo koukat. Tak jo, derby nás tedy čeká v neděli večer. Já vám přeju, ať máte krásný víkend. Mikrofon teď předávám Davidovi. Budu rád, když si dnešní podvečer a také právě víkend, který je před námi, budete užívat v naší společnosti. Budeme vám hrát tu nejlepší muziku, včetně úžasných devadesátek. Radio MB.

kouří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: krásné páteční pozdní odpoledne vám přeju. Je 28. srpna, poslední srpnový víkend už klepe na dveře, no a my najednou máme před sebou ten zvláštní okamžik, kdy léto ještě oficiálně nekončí, ale kalendář už nám začíná nenápadně připomínat září. Děti pomalu začínají slyšet větu, kterou celé léto slyšet nechtěli, no a dospělí zase zjišťují, že za chvíli bude potřeba přestat říkat to vyřeším po prázdninách a opravdu to vyřešit. Ale dneska to ještě neřešme. Je pátek, takže pracovní týden můžeme slavnostně odložit někam hluboko do šuplíku, kde na nás počká zase do pondělí. Já vám budu hrát Mabru, Headhunter and the Pleasure Company, taky Benga Boys. Jaká videa se šíří na internetu, tak to vám řeknu a dám vám odpověď na otázku, proč když si koupíme něco drahého, najednou přesvědčujeme sami sebe, že to je nejlepší věc, jakou jsme kdy měli. Úžasný pátek vám všem přeje David.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Krásný páteční podvečer, nebo chcete-li pozdní odpoledne, hezký den. Na internetu se teď šíří videa lidí, kteří si nechávají přepočítat úplně obyčejné životní činnosti na peníze. Kolik by vás například stálo, kdybyste si museli zaplatit někoho, kdo za vás uklidí, uvaří, vypere, vyzvedne balík, vyvenčí psa a odpoví na všechny zprávy. No a najednou zjistíte, že váš běžný život by stál několik tisíc denně. Člověk pak přijde domů, podívá se na nepořádek a řekne si, tak tohle všechno dělám zadarmo. No a v tu chvíli začnete chápat, proč mají některé domácnosti tak vysokou spotřebu kávy. No, já se jdu jednu uvařit a vy se pohodlně usaďte a poslouchejte další muziku od Rádia MB.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Pokračujeme dál v pátek 28. srpna a teď odpověď na otázku. Proč, když si koupíme něco drahého, najednou přesvědčujeme sami sebe, že je to ta nejlepší věc?

0: jakou jsme kdy měli, psychologové tomu říkají snižování kognitivního rozporu. Když naše rozhodnutí stojí hodně peněz, nechceme si připustit, že jsme udělali chybu. Takže místo věty tohle jsem koupil úplně zbytečně, začneme říkat, je to sice drahé, ale má to perfektní zpracování a najednou máme doma přístroj za 10 000, který použijeme jednou za rok. Ale zpracování je opravdu perfektní. Já vám přeju taky perfektní zbytek dnešního dne a budu se na vás těšit v pondělí, to bude ještě srpen, tedy 31. po 9. hodině dopolední. Mějte se moc krásně.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál, my